0: Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette of a man. Scaramouche. Bohemian Rhapsody.
2: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vlákn.

0: Ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
2: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Krásné ráno, 6 hodin 56 minut, posloucháte Radio Kiss. Jak se máte po ránu? Takový deštíček trošku proběhl teďka nad územím České republiky, přesouvají se přeháňky, ale to by mělo být během dopoledne dobrý. Jak se říká, desátá rozhodne, takže v 10 hodin už by mělo být sluníčko a mělo by být krásný, prosuněný víkend. Tak, 210, 323, 323, jen tak cinkněte, omrkneme, jaké je u vás sobotní ráno. Vlastně první sobotní ráno v novém školním roce, tak jak se vám do něj vstává? Haló, Radio Kiss.
1: Ahoj, ahoj, tady.
0: Davide, jaké to je v novém školním roce o víkendu?
1: No, zatím pracovný.
0: A děti, máš děti?
1: Mám, 10-letýho kluka.
0: A já teď nevím, jestli jsi doma, asi nejseš doma, když je to pracovní, viď?
1: Nejsem, dojíždím.
0: A v kolik jsi odjížděl dneska z domova, do práce?
1: Já už jsem odjížděl v pondělí.
0: Aha, tak jo, ty máš. Takže jsi vůbec nechytl, jak děti odstartovali nový školní rok, jenom jsi to možná slyšel zpovzdálí přes telefon.
1: Ano, přes videohovor, no nechtělo se mu, vůbec se mu nechtělo.
0: Já jsem se chtěl zeptat právě, jak to mají děti o prvním víkendu nového školního roku, jestli vstávali třeba v 5 ráno, jakože se nemohli dočkat na víkend, anebo naopak, jestli jsou v posteli a dospávají, protože to je nezvyk najednou vstávat zase pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek.
1: To jo, ale mám informace, že ještě spinká a hluboce spinká ještě.
0: No tak máme to kompletní, tak ti přejeme šťastný, úspěšný pracovní den a brzký návrat domů, jo?
1: Já děkuji a zdravím všechny kysáky.
0: Děkujeme, měj se krásně, Davide. Kdo pak s námi je dál na telefonu?
1: Já děkuji a zdravím všechny kysáky.
0: Haló?
1: Haló?
0: Haló, je tam někdo?
2: No jo, čau, tady Martin.
0: Martine, co ty o víkendu, po ránu?
2: No, celé práci, pracovně.
0: Já jsem si říkal, že by byla náhoda, kdyby se probudil někdo, kdo stává a vyráží třeba na výlet, že spíš budou pracovníci, víkendoví pracovníci. No a v práci dobrý, ne, o víkendu. Nikdo tam není, pohoda.
2: Super, pohodička, ulice prázdný, prší, krásně.
0: Tak pak je všechno v pořádku. A ten déšť, co, jak to vypadá? Myslíš, že to bude nějak se roztrhat ta obloha?
2: Hele, koukám, je tady čisto. Braky jsou pryč, krásná obloha, čistá. Vypadá to, že bude hezky.
0: A to říkáš z jakého místa České republiky?
2: Z Prahy.
0: Praha, dobře, no tak počkej, ale já jsem teďka jel Prahou. Faktem je, že půlka Prahy se mi zdála, že svítí sluníčko a v zádech jsem měl mraky, člověče.
2: No, ono, my jsme vyjížděli ráno, my jsme na Kobylisí, vyjížděli jsme a jako mraky ještě byly, teď už to čistí.
0: Už se to trhá, už to čistí, tak vzalo už se mraky. No tak to máme kompletní informaci. Tak je zdravíme, ahoj, čau.
2: Ahoj.
0: No a podíváme se do třetice, kdo je s námi na lince po ránu. Ahoj, tady Martina Kiss.
3: No ahoj.
0: Nazdar, jak je po ránu o víkendu?
3: Čau, tady Honza. Akorát jdu do práce.
0: Taky pracant. A čeká tě v práci něco důležitého dneska, nebo to bude jen tam odsedět to tam?
3: Ne. Bohužel. Něco důležitýho.
0: Důležitýho. Tak já ti přeju hlavně, ať to všechno dobře dopadne a ať seš brzo zpátky u rodiny.
3: Jo, já ti děkuji. Jinak u nás, já jsem teda od Benešova, tady akorát přestává pršet. A taky už se řítím do modrý oblohy, doufám
0: tak
3: teda.
0: To jsou dobré zprávy, vypadá to, jak už jsem tady říkal, že desátá rozhodne, to už by mělo být hezky napříč celou Českou republikou. Tak ahoj, a zdravíme Benešovsko. Ano, promiň, já jsem skočil.
3: Co se týče dětí, tak děti máme taky a děti ještě spějí, ty budou stávat tak v jednu.
0: Musej dospat celý týden, já tomu rozumím, tak až přijdeš přesně domů, tak je pozdravuj, jo?
3: Díky,
0: ahoj.
3: Čau.
0: Jsme tady pro vás, Radio Kiss vysílá o víkendu, tak ať se vám hezky poslouchá.

rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
2: Krásné dobré ráno, ladíte Kiss, odbyla 7. hodina, s vámi je Martin Hovorka a taky skvělá muzika Backstreet Boys a Global DJs.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Hezké dobré ráno, máme pár minutek po 7. hodině. Borise zdravíme, protože ti mají dneska svátek, je 5. září. Borisové slaví svátek, tak asi nějaký dortík, nebo minimálně potřást rukou. Znám Borise, toho mima, Boris Hübner, ale to je ten druhej, počkej, Boris, ale jo, je to on, mim, už taky není několik let mezi námi. Nejslavnější český mim, Boris, možná si vzpomínáte. Každopádně víkend odstartoval a přátelé, my budeme rozdávat samé tipy, samé skvělé tipy na parádní akce. Jestli třeba i nějakou akci konec konců pořádáte, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss, dejte si naší aplikaci kysáckou, tam až budete chtít nahrát vzkaz, tak klikněte na tlačítko Kiss Active Weekend, abychom na první dobrou věděli, že to je tip k nějaké víkendové akci a my během soboty a neděle všechny tyto akce odbavíme. Tak třeba bych tady věděl i o jedné jízdě do vrchu. To se bude soutěžit nedaleko Prahy. Poběží se, pojede se do kopce. Taky vás pozveme do unikátní botanické zahrady, která slaví výročí. No a podíváme se i na hruškobraní. Nejenom víno má vinobraní, ale i hruškobraní probíhá v České republice. Tak o tom všem, o tomto víkendu, jestli máte i vy nápad, kam se podívat, třeba na nějaký výlet někam jenom k řece, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss a buďte s námi, protože my budeme vaši rádci na cestu. Kato, Saš nebo Pink, další muzika, která nás tady na Kissu čeká. Hezké ráno.

0: Ladíte Radio Kiss, bude půl osmé, my vám za malý moment prozradíme, kde dneska vystupuje oblíbená skupina Holky.
1: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
0: Pozvánek spoustu, akcí ještě víc, tak pojďme to omrknout, kde se co děje a začínáme právě teďka na místě, kde budou slavnosti. Terka ví víc.
2: Zveme vás na zašovské slavnosti, které jsou tradičním symbolem podzimu v Zašové. Přijďte si užít odpoledne plné výborného jídla na Love Food Festivalu a skvělé zábavy v rámci slavností.
0: No a pojďme se přesunout na dny města a právě na těchto oslavách by měla vystoupit skupina Holky. Detaily, jeden z našich posluchačů.
3: Dobré ránko, Marty, dobré ránko všetkých kysákov, máme tu sobotku a já by som vás chcel pozvať do Brušperku, kde sa konajú dny mesta. Môžete sa dneska tešiť na sprievod Maržoretek, Elvis Presley, Revival Band a večer bude skupina Holky a potom Peter Kolau s kapelou. To bude krásne. A po celý deň samozrejme zábava pre dospelých i detí. Majte krásný deň a vidíme sa v Rušperku. Čauko, kakauko.
0: Juraj, my tě zdravíme a nabízíme další muziku. Offenbach, taky Paul van Dijk. A jestli máte i vy nápad na místo, kde se dneska něco skvělého děje, tak nám dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Pojďte si spolu s námi zavysílat. Dobré ráno.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Rádio

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Lecka.
1: To má spát jako blázen. Jedu po D8, člověče. Poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsem drážděný.
4: Dobrý den.
5: Guten Tag.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Ladíte Rádio Kiss, píše nám babička, která hlídá 8letou vnučku a píše: moje vnučka dnes nevyleze z postele celý den. Normálně si to užívá, že nemusí vstávat. A pak ještě Šárka dodává: Rádio Kiss je super rádio, když vás ráno slyším, mám normálně hned úsměv na tváři, a to fakt. Tak máme tě rádi, Šárko, děkujeme za tvoje řádky. Každopádně, teďka je připravená pecka Pedro, pak Unique 2 a pak informace o tom, že v České republice byl spatřen medvěd. Detaily za okamžik. Radio Kiss.

Tady je Kiss, máme bezmála 8 hodinu, teď trošku drama, protože hovoří se o možném výskytu medvědice s dvěma medvíďaty, a to v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i zmláďaty spatřit včera před 5 hodinou odpolední děti hrající si na hřišti za obcí Lhocko. Údajně, dle slov malých špuntů, tak zvířata viděli na vzdálenost přibližně 30 metrů. Kapřátelé, pozor, to největší drama. Jak pobíhali po hřišti, uviděli za hřištěm jedno větší a dvě menší zvířata. Zpočátku si mysleli, že jde o krávy, ale následně se shodli na tom, že to byly medvědi. Třeťák už dokáže přece rozeznat medvěda od jiného zvířete. Okamžitě vzali nohy na ramena, utekli domů a vše řekli rodičům. Wow. Ne, mě tam zaráží jedna věc, jo. Že tam byly děti, údajně i 8letí, i 10letí, i 12letí, i 14letí, jo. A celá tato skupina dětí neměla mobil s foťákem. Ne, jako podle mě chudý kraj. Že prostě děti neměly na hřišti mobil s foťákem, protože dneska se všechno fotí, tak je mi jako záhadou, že ani tohleto jako nevycvakli, vidějí medvěda a nevyfotějí ho, jo? Ne, ale pojďme si říct tu starodávnou poučku, co dělat, když potkáte medvěda. A to může platit i právě tady na Zlínsko a konkrétně na Vizovicko. Když potkáte, dámy a pánové, medvěda, tak nedělejte nic, protože medvěd udělá vše potřebné za vás.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Bezmála 8 hodina, vyrážíme na východočeskou dálnici D11. Jedete-li právě teďka z Prahy na Hradec, tak za sjezdem na Kolín vyprostili kamion po noční nehodě. Už se jezdí takřka v pohodě. Další problémy jsou na hlavním tahu z Prahy do Chomutova. U Panenského Týnce na 35. kilometru je omezení. Jezdí se tu kivadlově a pak pozor, máme dopravní nehodu v Praze ve Kbelské ulici. Je to ve směru z Hloubětína na Letňany a je to u odbočky do Kbel. Tak i tady buďte opatrní. Jestli máte také informace z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Brotex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Brotex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Brotex.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
5: Bylo 8, ladíte Radio KIS, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Davida Guettu i Mojo a pecku Lady Hear Me Tonight.
6: To nejlepší od 90. let. KIS.

0: Sobota 5. září a někdo jede na chatu, někdo jede na nákup, někdo odjíždí na dovolenou a třeba budoucí vysokoškoláci mají takové ty seznamováky, seznamovací pobyty.
1: Tak dobrý ráno, zdravím všechny kysáky, no a především potom zdravím všechny matfizáky, kteří dneska jedou do jižních Čech na seznamovací pobyt. A tím to dobře utíká a jak dobře dojedou.
0: Jak dlouho může trvat takový seznamovací pobyt budoucích vysokoškoláků? To je tak na týden, ne? To je taková škola v přírodě, ale pro vysokoškoláky, budoucí. Ne, já to úplně vidím, oni se dneska sejdou, budou na sebe koukat, že jo, nikdy se neviděli předtím ty lidi. Ale budou se samozřejmě čím dál tím víc otrkávat. A ten předvečer odjezdu domů, já to úplně vidím. Matfizák s matfizačkou, park, lavička, teď se budu taky objímat a říká, miláčku, miláčku, myslíš na to, na co já? Myslím. A kolik ti to vyšlo?
2: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a já se vás ptám, máte rádi vůni benzínu a nostalgickou atmosféru? Tak potom mám pro vás skvělý tip na dnešní den.
1: Kiss Active Weekend.
0: Na Pražské z Braslavy dnes startuje už 59. ročník legendárního závodu historických vozidel z Braslav Jíloviště. Až do 13 hodin si můžete tyhle nádherné veterány prohlédnout zblízka přímo na Zbraslavském náměstí a přesně v jednu odpoledne se stroje nastartují a vyrazí na 4-kilometrovou trať směr Kopec Cukrák. Čeká je drsné stoupání, také boj o pohár a hlavně parádní podívaná. Pokud to nestihnete na startu, tak auta pak budou k vidění také na Jílovišti, a to až do nedělního poledne. Vstup je zdarma, tak si můžete udělat parádní výlet. No a pokud byste chtěli na akci, která je určená výhradně pro sběratele, tak tu máme ještě jednu pozvánku. Ahoj!
2: Zajděte dnes na největší sběratelský veletrh ve střední a východní Evropě. Akce s názvem Sběratel se koná na výstavišti PV a Expo Praha v Letňanech. Poštovní známky, mince, bankovky, pohlednice a další sběratelské rarity bude nabízet přes 240 vystavovatelů z několika desítek zemí.
0: To byla pozvánka od Terezy Jandové. Terko, děkujeme. Ano, Terka mrká, mává, odchází. Tak jestli máte i vy nápad, kam vyrazit v průběhu víkendu, nechte nám i vy vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Těšíme se na vás v éteru a teď už posíláme Hugo a Ultranate.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, tak si tady tak jako listuju bulvárkem po půl deváté a zjišťuji, co se asi nejvíc aktuálně řeší. Tak jednak Jiří Kajínek a Jiří Paroubek se půjdou být do klece. Ne, že by jako šli do sebe spolu, ale budou mít každý svého soupeře. Tak to je jeden takový hodně velký bizárek. Pak pojďme to trošku uklidnit, pojďme do Itálie, kde měla svatbu Dara Dolins a také fotbalista Pavel Nedvěd. To už vypadá hezky, to vypadá zamilovaně, ty fotky. Je to taková hezká fotečka, kde jí na kus papíru Pavel Nedvěd Daře napsal krásné ráno, ženo moje. Je to hezký, podle mě tady muselo zaplesat srdíčko každé zamilované ženy aktuálně, i možná ty nezamilované. No a do třetice, přátelé, zpěvačka Lucka Vondráčková, kterou známe velice dobře z 90. let z pořadu Marmeláda, pak také tancovala ve Stardance. Nicméně, teďka vyšla ven z informací na sociálních sítích, že ono se o ní ví, že ona ráda chodí, ona nepoužívá moc svůj vůz. A představte si to, její krokoměr zaznamenal neuvěřitelných 89 624 kroků za jediný den. Záleží, jak má velké kroky Lucka Vondráčková, ale viděl bych to něco mezi 60-70 kilometry nachozenými za den. No proč ne? Já si myslím, že Lucka Vondráčková, jestliže takhle hodně ráda jako chodí, tak ta brzy půjde i pěšky na dovolenou možná. Teď už i na, taky nás čekají Right Said Fred a přejeme dobré ráno.

Kysáci, pokud milujete vůni čerstvě připravené kávy, tak si nalaďte ranní kys v příštím týdnu, protože budeme soutěžit o velký dárkový box od Coffee Spotu, který udělá radost každému milovníkovi dobré kávy. Já neříkám, že jsem milovník dobré kávy, já prostě mám rád kafe. A nějak úplně jako neřeším to, jestli to bylo umletý včera, nebo dneska ráno, nebo před měsícem. Prostě když je káva dobrá, rád si ji dám. Ale pozor, co jsem nevěděl, teď jsem byl za úplného hlupáka. Seděli jsme někde na kafi v restauraci a přinesli mi espresso. A já říkám, no a ta sklenice vody, tak tomu nebude, já mám totiž žízeň. A oni přinesli prostě limču, nebo respektive prostě vodu, trojdecku. A naučtovali mi. A já říkám, já si myslím, že to dáváte taky kávě normálně, jako že dáváte vodu. Já mám, to beru tak, že mám žízeň. A oni říkali, počkejte, mě mé pán poučil. A říká, to my se omlouváme, že jsme vám nepřinesli sklenici vody rovnou, takový ten panáček té vody. Protože to se nepodává proto, to my jsme zapomněli, ale pozor, to se nepodává proto, že byste jako, to bylo na žízeň, to se prodává proto, abyste si neutralizovali chuťové pohárky před prvním lokem, abyste si pak kávu lépe vychutnali. Takže to, že vám dávají ke kávě sifon, tak to není proto, aby vám potom takzvaně odbourali žízeň, ale je to proto, že si máte nejdřív dát tu vodu, jo, tím neutralizujete chuťové pohárky a pak si vychutnáte kávu, ten lok té dobré kávy. A já to vždycky dělám v obráceně, já jsem vypil kafe a pak jsem si dal vždycky tu vodu, abych neměl žízeň, jo. To jsem to vůbec nevěděl. To, co já jsem dneska objevil, nebo tento týden ve svých 42 letech. Tak jestli pijete kávu, tak ať vám chutná, no a zapijte to vodou, ať nemáte žízeň. Radio Kiss.

0: Tohle jsou LMC, You Get What You Give, jsme u 9. hodiny, ladíte Radio Kiss. Pojďme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Hradecká dálnice D11 hlásí omezení na, a to před Chlumcem, kde se vytvořila kolona ve směru od Prahy, frézuje se tu a jezdí se odstavnými pruhy. Tak proto, pokud vás čeká právě teďka cesta Prahou na pražské letiště, tak ve směru od Evropské si dáte kolonu zhruba tak na 10 minut a máme také havárku v Praze, kde?
2: Na konci D5 v Praze na Studulkách, jak je ta zatáčka poslední, tak tam je dodávka napříč, jsou tam záchranné složky, tak tam do toho jeďte opatrně.
0: Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám zkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho na šeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton, velká Netflixová pecka na šeptávač, už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: počasí.
1: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
2: Bylo 9, z Kisu vás zdraví Martin Hovorka, mám pro vás Pitbulla, taky Davida Guettu, tak ať se vám skvěle víkenduje a ještě lépe poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Napadlo vás někdy si říct, jaký hit kapely Lunatic je úplně ten největší? Aktuálně o tom rozhodovat můžete v největší anketě, jaká se kdy za dobu existence této chlapecké legendární skupiny konala. Hlasovat pro svoji oblíbenou skladbu můžete na webu kiss.cz a pozor, nezapomeňte zanechat své jméno, protože ve hře není pouze vítězství vaší oblíbené písničky, ale také zážitek, na který se nezapomíná, a to setkání s kapelou v rámci jejich koncertu, který se koná v O2 Univerzum 2. října. Vstupenky jsou stále k dispozici, tak pokud chcete slyšet největší hity kapely Lunatic na jednom místě, tak 2. října doporučujeme dorazit do O2 Univerzum. A co možná

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, hezkou sobotu přejeme. Do Třeboně se jezdí za cyklistikou, také do lázní nebo za historickými památkami, ale i třeba za rybníkama a za vůbec takovou jako prostě přírodní atmosférou. No ale pozor, teď je velká novinka, do Třeboně se jezdí i na víno, protože tu právě tento víkend probíhá vinobraní.
2: Ahoj kysáci, tady Markéta. Zvu vás na vinobraní do Třeboně. Od 9 do 19 hodin můžete přijít ochutnat vína od 11 vinařství, burčák, poslechu zahraje cymbálová muzika a odpoledne vystoupí šlapeťáci. Těším se na vás na vinobraní v Třeboni na náměstí od 9 do 19 hodin.
1: A pokud jste spíš pivaři než vinaři, tak i pro vás tady máme pozvánku, protože bychom společně s Blankou vás teďka chtěli nalákat do Mladé Boleslavy.
3: Pokud máte kysáci rádi pivo a hudbu, tak dnes můžete vyrazit na krásnou louku v Mladé Boleslavi. Koná se tam další ročník Septemberfestu. Kromě řady menších i větších pivovarů jsou tady kapely a pouťové atrakce pro děti. Na programu jsou i pivní soutěže a afterparty v pivním stanu.
1: Co plánujete vy na tento víkend? Pochlubte se přes apku Rádia Kiss, zavesílejte se společně s námi a my vám na oplátku posíláme do uší další muziku. Teď už legenda z 90. Fools Garden a písnička Lemon Tree na rádiu Kiss.

0: pár minutek po půl desáté. Zahrajeme jednu pecičku podle vás. 210-323-323, kdo se prozvonil, kdo se dovolal. Halo, halo, tady Martina Kiss.
1: Ahoj, Marťa, tady Honza.
0: Honzíku, já tě zdravím, vítám tě v našem víkendovém vysílání. Doufám, že víkenduješ a nepracuješ.
1: Sedím v bagru, no.
0: Sedíš v bagru, jo, jo, co pracuji. Teďka bagrujete? Třeba nějaký bazén aspoň nebo něco?
1: No, kežby, hele, když si jakoby představíš jako z vykáceného lesa a bude tady skládkoviště, no, takže jakoby trhám pařezy, přebírám tady šutry, tady jsou hodně a srovnávám terén, připravuju to na to pomalu, no.
0: Počkej, a to mi řekni, co tebe jako bagristu nejvíc baví bagrovat?
1: No, tak do nedávna jsem bagroval jenom jíly a kaulíny. A teď jsem tohle změnil, no, a tohle byl jakože můj vysněný sen, protože mám vztah k lesu strašně moc a ke dřevu a ke všemu, no a to je prostě vysněný.
0: A když tam tím bagrem jako pucuješ ten les a trháš tam ty pařezy, netrhá ti to srdce?
1: No, jako jo i ne, no, ale víš, že to takový, oni ty stromy byly nemocný, jo, takže se to vykácet muselo, byl tady kůrovec a všechno možný, no.
0: Tak to jo.
1: Tady byla nějaká hníloba v těch stromech ještě.
0: Vidíš, ale to jsme se dozvěděli, teda něco jako šíleně zajímavého, takhle jako otevřeně s bagristou jsem se v životě nebavil. Tak já ti teďka na oplátku zahraju nějakou písničku.
1: Ano.
0: Jakou?
1: No, tak jo, třeba Ego, žijeme len raz.
0: Tak jo, jdeme na to. Přeju ti příjemný pro tebe pracovní den a ti to utíká, jo?
1: Moc ti děkuji, tobě taky přeju hezký den. Kiss. Radio Kiss.

Skvělá Shakira v remixu od Clean Bandy, to byla písnička Die Die. Máme 9:45. Spousta novinek je v automobilovém průmyslu. Nevím, jestli jste si teďka někdy vybírali nové auto, ale nový káry umí věci, o kterých bychom před časem ani nesnili. A to rozhodně nekončí ten vývoj, protože během následujících 5 let se auta promění spíše v takové počítače na kolech, řízené pokročilým softwarem. Dojde třeba i na placení přímo z auta, oni to nazývají in-car payment, kdy auto bude propojené s kreditní kartou a při průjezdu, já nevím, myčkou nebo parkovištěm, se systém v tom autě sám autorizuje platbu na základě biometrického ověření, to znamená otisk prstů, sken obličeje. Takže prostě ani nevytáhnete telefon, ani nevystoupíte z auta, jenom projedete myčkou, parkovištěm a hotovo, zaplaceno 20. Co ještě taky říkají, že budou probíhat v autech softwarové aktualizace na dálku. Vy si koupíte auto s určitou výbavou, ale výrobce mu bude průběžně stahovat a aktualizovat to auto, vlastně na dálku. Takže třeba si na zimní sezónu pouze předplatíte vyhřívání sedadel. Ono to půjde třeba jenom v jedné sezóně. Zaplatíte si, že teďka v zimě chcete, aby autu fungovalo vyhřívání sedadel. Takže to poběží jednu zimu, vy si na to něco připlatíte, pak se to vypne a další sezónu, pokud si to nedoplatíte, tak budete mít šmitec. Prostě vám to auto budou na dálku aktualizovat ten software a to, co to bude umět. To ale všechno je hudba budoucnosti. Ale já teda musím říct, já jsem si teďka jako koupil nový auto. A podle mě teda má i teď v roce 2026 jako až na mě moc vychytávek, jo. Já jsem třeba tím autem zkusil couvnout a ono se pustilo video, jak někoho přejelo auto normálně.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte KIS, bude 10 hodin dopoledne. Problémy hlásí dálnice D1 ve směru na Prahu, kde pak?
2: Čau Honza, na 25. kilometru D1 směr Praha před Šmejkalkou se stala nehoda. A je tam už asi 5-kilometrová kolona, která téměř stojí. Takže dlouhý zdržení, mějte se, čau.
1: Dálnice D1 hlásí problémy i v opačném směru. Jdete-li z Prahy na Brno, tak pozor na 185. kilometru. Tady je havárka motorky. Naštěstí údajně by to mělo být bez zranění. Pokud vás čeká cesta po dálnici D11, jdete z Prahy na Hradec, tak jsou kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Tady vás čeká zdržení kolem 10 minut. No a aktuálně uzavřený Lochkovský tunel, tudíž počítejte s komplikacemi na cestě od letiště k dálnici D1. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia KIS. Díky.

0: touch.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
3: Kiss. Počasí.
4: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
5: Yeah! 10 hodin, Radio Kiss s vámi, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Silver, taky Garetha Gatese. Hezké víkendování.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Rádiu Kiss startuje nová rubrika Ranního Kissu. Celá se to jmenuje Ranní výzva. Ranní Kiss se rozhodl plnit přání našich posluchačů, a to týden co týden. Ranní trojka sice neslibuje, že dokáže všechno, ale slibuje, že ty nejlepší nápady vezme vážně a zkusí zjistit, co všechno je v jejich silách. Takže Roman Anděl, Patrik Peltan, Míša Dinhová v akci. Celé to startuje v pondělí 7. září, kdy se dozvíte, jaká první ranní výzva se bude plnit. Teď Polkín. Hezkou sobotu. Rádio.

0: Fritz na Kissu, 10 hodin 20 minut.
1: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
0: A my vás v tento okamžik spolu s našimi posluchači budeme zvát na Techínko a Hauzíček do jednoho autokempu. Ahoj.
2: Dobré ráno, kysáci, rád bych vás pozval na House a Techno Weekend v kempu Svatá Kateřina. Jsou to Chotěvice, kousek od Trutnova nebo severně od Dvora Králové. A přijďte si to dneska užít, bude se hrát až do noci, bude určitě krásně, teď už je po dešti, tak doražte, je to tam krásný, bude to super. Čus.
0: Takže technaři mají dneska sraz v kempu Svatá Kateřina. No takhle, jestli máte v plánu vyrazit s dětmi na rodinou dovolenou, rodinný víkend, tak to bych asi úplně nedělal, protože tam bude jiná sorta lidí, ale věřím, že se to užijí a jak tady padlo, je po dešti, má být hezky, dneska konec konců vůbec pršet večer nemá, takže možná i třeba pod širákem byste mohli tuto noc v tomto kempu zvládnout při poslechu techna a hauzíku. No, jestli tady je někdo, kdo miluje silné stroje, stejně jako Tereza, tak poslouchejte dobře.
3: Navštivte dnes 14. ročník Prague Harley Days, který se koná na výstavišti v Holešovicích. Čekají vás tisíce nejnovějších, nejstarších a nejoriginálnějších strojů na jednom místě a také spanilá jízda burácejícím centrem Prahy. Bude to den plný zábavy, motocyklů, hudby a adrenalinu, kde si přijde na své úplně každý.
0: Pokud máte i vy nápad, jak trávit první zářijový víkend, tak nám nechte vzkaz přes apku Rádia Kiss. My si s vámi rádi zavysíláme, ale taky vám pošleme do uší další muziku. Před námi jsou Minelli a Ram Pam Pam a budou i z 90. Culture Beat.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to, jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Krásnou sobotu, konečně opět svítí sluníčko a my tady na Kissu pořádně přitápíme pod kotlem, protože teď jsem nachystal pořádnou nálož nostalgie, která vás rozhodně musí zvednout ze židle. Čeká nás italská mašina jménem Florvilla a jejich megamix poskládaný z jejich největších hitů. Takže pojďme na to. Pojďme na to, co vás čeká také dneska v horečce sobotní noci, protože to je ta muzika, kterou vám do uší bude pumpovat DJ Basicr dneska po 19. hodině v jeho hudebním speciálu, kterým je horečka sobotní noci. Takže dneska večer na Kissu, ale už teďka taková malá ochutnávka v podobě Florvilly.
2: Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Ladíte Radio Kiss. Extrémní sucho se v těchto dnech naplno podepsalo na naší největší vodní nádrži. Pokud byste se k Orlické přehradě vydali, například k Podolskému mostu, tak místo obří vodní plochy uvidíte spíše smutnou měsíční krajinu. Voda na mnoha místech ustoupila o desítky metrů a odhalila věci skryté od 60. let. Takže k vidění jsou základy starých zatopených domů. Stejně řekněte mi, že oni tenkrát zatopili celý baráky, že to jako nezbourali, že to prostě zatopili i s těma barákama. Tyjo. No, jsou tam starý domy, mlýny, pazezy původních lesů i staré koryto Vltavy. Pro nás Čechy se ze suchého dna stala doslova víkendová atrakce. Tam je teďka víc lidí jak na Václaváku normálně. Takhle, tam je víc lidí jak na Pražské náplavce. Tam kolem Orlické přehrady teďka. Všichni tam jezdí koukat. No takhle, jestli jste letos třeba na začátku léta, kdy tam té vody bylo ještě víc, tak pokud jste tehdy v Orlíku třeba utopili snubní prstýnek, drahé brýle nebo klíče od auta, tak teď je podle mě ta nejlepší chvíle tam vyrazit s detektorem kovů. Jenom teda pozor, ať tam nezačnete rovnou stavět základy pro novou chatu, protože voda se tam zase prý časem zase vrátí. Tady jsou Squeezer z 90.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsme těsně před 11. hodinou, ladíte Kiss, Kelly's nás čeká, taky písnička Memories od Wise, a jestli máte rádi 90, tak si pošušňáte na ISMC.
1: Jsem za volantem po celé republice.
0: Problémy hlásí dálnice D1, a to na hned několika místech. Za prvé kolony v Brně, tradice, jestli jdete z Prahy na Ostravu, tak na křížení s bratislavskou dálnicí u 196. kilometru došlo k dopravní nehodě a radíme si jet už na 190. a obě to přes Brno, protože jinak budete v koloně kolem půl hodiny. Další problémy hlásí dálnice D1 před Prahou, a to na mostě Šmejkalka.
2: Ahoj, na 27,5 km na D1 ve směru na Prahu se tady tvoří kolony, tak si dávejte na to pozor. Ahoj, Dave.
0: Ani se nedivím, protože je tam dopravní nehoda na 25. a taky se tam mění dopravní značení, takže tady to bude na hodně dlouho. A ještě navíc, taková rada, už by se hodilo sjet na Ostředku, to znamená 29. kilometr, nebo chod se rady, 29. kilometr, abyste v té koloně nemuseli tak dlouho stát. A teď ještě pohled do východních Čech, jdete-li z Prahy na Hradec, tak dálnice D11 hlásí kolonu od zhruba 52. kilometru na kilometr 60. je to kvůli zúžení kolony na 20 minut. Dejte opatrně.

0: Vážení, chci vám představit naší vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
4: 11 hodin, ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka, tak hezké víkendování a k tomu i muzika Kellys nebo ISMC.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

přichází vám z MS Kisu. No a pomalinku se nám to blíží, pomalinku se suneme k 21. listopadu, což je důležité datum, protože to je večer, kdy se setkáme v O2 aréně. Ano, Radio Kiss také letos ovládne největší koncertní halu této země se speciálním 4-hodinovým koncertem, takovou show s tím nejlepším z milénia. Millennium Explosion, tentokrát Košín, Safri Duo, ATC, Bass Hunter, Puffendorf, Groove Coverage a další a další. Vstupenky jsou v prodeji, no a DJové a moderátoři Radia Kiss budou v O2 aréně taky, takže se těšíme. 21. listopadu. Radio Kiss.

0: KISS Active Weekend.
1: Krásné dopoledne, milí posluchači. Pokud nás poslouchá teďka někdo, kdo rád leze na hory nebo alespoň na horolezecké stěny, tak teď dobře poslouchejte, ať víte, kam si dnes máte udělat výlet.
2: Ahoj, kisáci, kdyby se někdo dneska toulal v Milovicích nebo v okolí a nevěděl, co dělat, přijďte k nám na lezeckou stěnu, zalíz si a pomoc nám s nalezením nějakých metrů na naší každoroční akci Milovický Everest. Pro zdatné lezce jsou tam i určitě hodnotné ceny.
1: Zdravíme Milovice, zdravíme akci Milovický Everest. Pokud máte sílu, chuť a dobrý boty, tak rozhodně lezecká stěna v Milovicích vám dneska bude říkat pane nebo pani. No a pokud už teďka přemýšlíte, že byste něco rádi dali do bříška, tak víme, kam zajít na oběd. Terka poradí, ahoj.
3: Vyražte do Brna na Burger Street Festival s nejlepším výběrem burgerů, domácími hranolky, dezerty a zábavným programem v historickém centru. Atmosféru doplní zábavný program a soutěže pro všechny věkové kategorie. A vstup je zdarma.
1: Burger Fest Brno. Tak taková rada, vemte si ideálně nějaký barevný tričko, protože nikdy nevíte, kdy z toho burgeru vystříkne kus hořčice nebo kečup nebo tatarka, aby se to na tom tričku jako dobře zamaskovalo. Ono vzít si na Burgerfest bílý tričko, to nevěští nic dobrýho. Bon Jovi, Morandi, další muzika na KISSu.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Radio KISS.

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Legendy, Ace of Base a písnička All That She Wants. Není možný, že tahle písnička je stará více jak 30 let. Já mám pořád jako pocit, že jako by to byla novinka. Ne, letí to šíleně, na dětech a na muzice se to pozná nejlíp, jak ten čas ubíhá. Tak a přátelé, my jsme slibovali jukebox, další víkendový jukeboxíček, tak teďka jednu písničku vyberete vy. Jaká by to měla být? Ahoj.
1: Čau kysáci, tak prosím o zahrání písničky Ecuador od DJ Saše, nebo aspoň cokoliv od DJ Saše. A bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny, co musí v sobotu do práce a pro všechny, kteří si i užívají to volno. Tak hezký den, čau.
0: Tak je to tady. Ecuador! Ecuador! Tak jestliže naše posluchačka chtěla Ecuador od Saše, nemám problém to zahrát, ba naopak. To nejlepší od 90. let, na kysu také o víkendu.

0: 3:45, tady je Kiss, tohleto je David Guetta a s ním americká zpěvačka Bebe Rexha. Nedávno vystupovala v Bratislavě v rámci festivalu, kde dokonce byli David Guetta, ale o ním ta vystoupení měla odděleně. Ona tam byla, myslím, v pátek, David Guetta v neděli. Každopádně ze svého srpnového vystoupení si Bebe Rexha odvezla opravdu originální suvenýr, a to tradiční české a slovenské bebe sušenky. Fanoušci využili shody jmen a během setkání jí darovali krabici těchto cereálních sušenek. Zpěvačka pointu dárku okamžitě pochopila, s balením se s úsměvem vyfotila a dokonce vtipkovala, zda z této shody jmen nevznikne nějaká oficiální spolupráce. Tak jsem tak jako přemýšlel, jaký další interpret by mohl dostat nějakou podobnou dobrotu, která využívá jména té dané hvězdy. Napadlo mě, že já příští sobotu dělám akci s Jirkou Kornem. Tak já bych mu normálně mohl koupit cornflaky, tyjo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice. Aktuálně je Kysáci ucpaná hradecká dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Je to ucpané u Chlumce, a to z důvodu frezování vozovky. V obou směrech se proto jede v odstavných pruzích. Ve směru na Hradec je dlouhá kolona a proto radíme sjet už na 50. kilometru, abyste se vyhli zhruba půlhodinovému zdržení. Silný provoz též na dálnici D1, a to v obou směrech u mostu Šmejkalka. Větší kolona je aktuálně ve směru na Prahu a je tu zdržení na 20 minut. Tak pevné nervy za volantem, a jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Brotex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Brotex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Brotex.cz.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
4: Hezké prosluněné sobotní odpoledne vám z Kisu přeje Martin Hovorka. Odbylo pravé poledne. Dáme Rickyho Martina, co říkáte?
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Skvělá, úžasná kaskáda a písnička Miracle. Možná právě teďka přemýšlíte, kam na výlet, tak ještě jedna důležitá věc. Až na ten výlet půjdete, tak do čeho zbalit věci? A my dokonce v našem Kiss Shopu, v našem kysáckém e-shopu, máme kysácký batůžek. Nevejde se tam toho mnoho, ale to základní, sváč a pití, klíče, kreditní karta, to všechno tam úplně v klidu naskládáte. Takže na Kiss Shopu pořiďte batůžek a pak už hurá na víkendové výlety. Třeba za malý moment vás vezmeme na slavnosti česneku, kde pak se konají, prozradíme, až dohraje pár písniček, nejprve Kamarád a taky Korona. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tady je Kiss, blíží se 12:30, no a my bychom vás právě teď rádi společně s Terkou pozvali na takové vonavé slavnosti. Možná tam bude i Drákula.
2: Navštivte dnes zámek v Rosicích, kdy se tu konají česnekové slavnosti. Na tržišti si koupíte nejrůznější odrůdy českého, moravského a slovenského česneku, ale také speciality, třeba polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem.
1: Rosice u Brna, tam já jdu, protože bramborák s česnekem miluju, langoš taky počesnekovaný výborný, česneková polívka, wow, no a pak bych podle mě měl tak třeba týden stopku sem přijít do budovy. Do našeho mediálního domu. Ale sami víte, že to jsou jako dobroty. Na česnekový slavnosti jako ideálně s někým, s kým už jste buď to strašně dlouho, anebo třeba jenom s kamarádem. Jo, ale jako jít tam třeba na rande, na česnekový slavnosti, není to úplně ideální místo. Tak pokud byste rádi zažili pohádkovou cestu, nedaleko Labe, na Kolínsku, tak poslouchejte pozvánku od naší posluchačky Lady.
3: Ahoj kysáci, nevíte, kam vyrazit dneska po obědě? Tak přijďte za námi do Dobřichova na Kolínsko, kde pořádáme jako každý rok pohádkovou cestu. Start u kostela bude otevřen od 13 do 16 hodin. Projdete celým Dobřichovem, bude plnit úkoly s pohádkovými a filmovými postavami a v cíli na hřišti na vás čeká veliká odměna plus doprovodný program a spoustu jídla. Takže se na vás těšíme a já se na vás těším na stanovišti Avatara.
1: Děkujeme za pozvánku a stejně jako naše posluchačka Lada takhle zvala na akci, tak to samé můžete i vy zažít, že se ozvete přes apku Rádia Kiss a společně s námi si zavysíláte. Tak jestli víte o nějakém skvělém místě, které by stálo za to dneska navštívit, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a my vám na oplátku posíláme muziku, třeba za malý moment i 17.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
3: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Tady je Rádio Kiss a mám pro vás jednu velkou hudební vzpomínku. Když se řekne německý hard house a eurodance z přelomu 90. a 0. let, tak většina z nás si představí a vybaví ďábelské trio 666. Tady ty kluci přesně věděli, jak udělat klubový hit, který vám uvízne v hlavě, a já vám teďka nabídnu jejich pecku z roku 2001, u které v podstatě neexistuje možnost sedět v klidu. Takže pojďme všichni povstat. Jako ne, že půjdeme někam do ulic, to ne, stačí, když teďka povstaneme z gaučů a ze židlí a zesílíme si rádio, možná třeba i můžete zatáhnout závěs a jen tak jako problikávat vypínačem, aby to udělalo efekt, jako že se něco děje v té místnosti, že tam bliká třeba jako stroboskop. Si představte. Takže Supa Dupa Fly, 666 na Kissu a velká vzpomínka na rok 2001. Face up to the top. I like the beat, get ready to rock the face.

Ladíte Radio Kiss a možná si zrovna teďka lámete hlavu tím, co si dát k obědu. Máte chuť na něco dobrého, ale vlastně nevíte, co by to mělo být. Tak co vít z dnešního mezinárodního dne? Ha, představte si to, svůj mezinárodní den dneska slaví sýrová pizza. Wow! Takhle, zjistil jsem ve svém okolí, že když si někdo z mých kamarádů, přátel, známých objedná v restauraci sýrovou pizzu, tak ji nikdy nesní celou. Ona je taková jako sytá, takže když sýrová pizza, znamená to ještě krabici k tomu, abyste si ten zbytek mohli odnést domů. No, to je klasika, to je klasika. Každopádně já bych vyšel z té hlášky, kterou použil Kevin McAllister ve filmu Sám doma, protože on oslavil právě sýrovou pizzu v tomto filmu. Jak říká Kevin, malej Kevin. Perfektní sýrová pizza a jenom pro mě. Tak přesně takhle já to mám. Já jsem dostal strašnou chuť na sýrovou pizzu, takže já teďka rovnou vyrážím a víte co, já si objednám dvě. Ať mě pořádně bolí břicho. Za malý moment Vítě Lesák, ten s vámi stráví dnešní odpoledne. Tak si ho užijte.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A jdeme se podívat na silnice, jak tam to vypadá. D1 zdržení ve směru na Prahu, postojíte si od Hvězdonic zhruba tak 15 minut. Bouralo se i na 35 v Turnově. Je to část pod Výšinkou a ještě v Praze dvě dopravní nehody, Sokolovská a Jana Želivského. Jinak z dopravy úplně vše. Pokud máte info, dejte vědět přes apku. Šťastnou cestu!

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Počasí.
3: Sobotní ráno bude převážně zatažené, zpočátku místy s doznívajícím deštěm. Přes den nás čeká proměnlivá oblačnost. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 24 stupni.
4: Hezkou sobotu z KISu přeje Vítě Lesák, máme přesně 13 hodin, svátek dneska Boris, pánové, všechno nejlepší a i pro vás DJ Fresh Goldust.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: KISS Active Weekend.
1: Tak co se dneska po Čechách děje, nejenom v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, všude je nějaká action. Začínáme v Hradci Králové s Pájou.
2: Ahojky, tady Pája. Dneska je super akce Den s letadly. Je to akce zdarma. Je to od 10. do 4. hodiny v Hradci Králové na letišti. A pak v Hradci v Akademika Bejtrny jsou dneska naposledy horkovzdušné balény a jejich show. Myslím, že od 6. hodiny. Každý si to určitě dohledá na internet nějaký programek. Tak se mějte krásně. Pája.
1: Děkujeme a míříme ještě do Havířova. Žanet, povídej.
3: Ahoj kysáci, přijďte dneska na Havířovské slavnosti, kde vystoupí Kandráčovci, bude i moje skupina Rednex, bude tam Rita Ora, večer zaspívá Eurythmics, myslím si, že to bude super zábava. Přijďte, počasí nám vyjde, takže pro pobavení to bude perfektní. Užijte si krásný víkend, mějte se krásně, Žanet Havířov.
1: Děkujeme za tipy a další kousky opět za hodinu.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: každého milovníka kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: A jdeme hrát podle vás, telefon 210 323 323, obsazen, tam už čeká Lukáš. Luky, ahoj.
1: Čau.
0: Jak vypadá u tebe sobota, pracovní nebo volníčko?
1: Ne, volno, my udíme, grillujeme, tato dneska slaví 50, tak.
0: Ty bláho, takže budeme hrát na oslavičku, jo?
1: Na oslavu pro tátu a pro všechny, co tu jsou, a pro tebe do kisu.
0: Ok, prozradíš, co jsme vybrali?
1: Gigi D'Agostino de Rido.
0: Mám to nachystaný, už to začíná bublat. Užijte si oslavu, je od nás všechno nejlepší a hraju pro vás. Mějte se tam, ahoj.
1: Děkujeme, čau.
0: Čau.

sestavíte 6130 kostiček a vznikne vám jeden z největších modelů Lega, a to 136 cm. O co jde? Gigantická Lego stavebnice Star Wars přichází s novinkou, a to hvězdný Super Destructor Executor Darth Vadera. Novinka se začne prodávat už příští měsíc a cena opravdu velmi přátelská, necelých 16 000 korun. Tak jedeme dál. Zase je pravda, že to je to investice, a když na to nešáhnete, necháte to zabalený v té krabici, tak to jenom na ceně bude stoupat, stoupat a stoupat. Pet Shop Boys, Go West!

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na silnice, jak tam to vypadá. Mám pro vás 3 dopravní nehody. Začínáme v Českých Budějovicích. Milady Horákové, bouralo se taky v Plzni, Husovo náměstí a ještě Karlovy Vary, ulice Na Vyhlídce. Jinak na silnicích je klid. Z KISu přejeme šťastnou cestu.

0: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
4: Zaspomínáme na dobu, kdy venku ještě bylo 35 a přesuneme se do Chorvatska, teď na Kisu Karma a Sedan Dana. S váma Vítě Lesák, hezkou sobotu, nazdár.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: A na Kissu pro vás mám další porci tipů, kam vyrazit o víkendu. Nejdřív na začátek míříme do Valmezu.
2: Ahoj kysáci, pokud se dnes od 14 hodin nechcete nudit a jste někde v okolí Valašském Mezříčí, přijďte se podívat na finišující festival Zažít Valmez jinak. A dnes, co vás čeká na mátku? Workshopy, živá knihovna, hudební stage, šapito stage, kde budou divadla, silent disco, no bude toho opravdu spousta, tak jestli se nechcete nudit a máte cestu, přijďte, těšíme se na vás. Ahoj.
1: Tak to byl Valmez a ještě s Blankou míříme do Mladé Boleslavy.
3: Pokud máte kysáci rádi pivo a hudbu, tak dnes můžete vyrazit na krásnou louku v Mladé Boleslavi. Koná se tam další ročník Septemberfestu. Kromě řady menších i větších pivovarů jsou tady kapely a pouťové atrakce pro děti. Na programu jsou i pivní soutěže a afterparty v pivním stanu.
1: A co máte v plánu vy? Dejte vědět přes naší kysáckou apku. Rádi se o to podělíme s ostatními. Sophie B. Hawkins a teď Rehab a Timmy Trumpet.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: DJ Basslicker namíchal hudební koktejl, který vám dá ochutnat už dneska večer od 19 hodin v horečce sobotní věci, nejenom starý věci, ale i aktuální taneční věci. Máte se opravdu na co těšit a my si teď uděláme výlet do Francie. Odkud je Julien Renoir? Ten se narodil 26. ledna roku 1981 a svět ho zná jako DJ a hudebního producenta pod názvem Paquito. Paquito udělal zásadní pecku, která i teď v roce 2026 šlape jako blázen a vyšla už v roce 2006. Takže 20 let starý kousek, který ale pořád funguje. Tady je Paquito a Living on Video právě teď na Kissu.

0: Gladiátor právě teď skončil na KISu a přesuneme se na Slovensko, protože ta zažila jednu velkou raritu. 3 dny po sobě padla výhra v loterii, což zní až jako úplně neuvěřitelně, protože každý sázející sadil 11 čísel a uhodnul je. Myslím si, že ten dotyčnej, ten státní dozor, už asi tam nepracuje, protože takovýhle náhody, to se prostě nesmí stávat.
1: Radio KISS. To nejlepší od 90. let.

0: Vážení, chci vám představit naší vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
4: Tak ještě neděle, pondělí, úterý, tam je slunce, pak už pršení, tak pojďme si ještě tu dobu pořádně užít s Kissem, s Vítou Lesákem. Hezké odpoledne.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 6. hodině, už za chvilku se těším opět na jednoho z vás, že si rozhodnete, co si o víkendu tady na Kisu zahrajem. Dáme si další víkendový jukebox, tak můžete vyzkoušet buď naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy, a nebo si i zavolat za pár minutek na 210-323-323, ale ještě předtím Gabry Ponte, Calvin Harris a nebo Backstreet Boys. Hezkou sobotu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Kiss Active Weekend.
1: Máme krátce pod čtvrt na čtyři, ještě spousta času, užít si úplně maximálně celý víkend. Dneska další akce, kolega Kuba Krabáč dneska pro vás taky něco má, tak kam jdeme?
2: Nazdar, kysáci, říkáte si, co pak byste takhle v sobotu mohli dělat třeba s vašimi dětmi? Mám pro vás jeden tip. Obec Měšice pořádá již druhý ročník Měšického hromosvodu. Je to akce plná zábavy, plná muziky a samozřejmě i spousta skvělého jídla a pití. Tak doražte, bude samozřejmě i tombola a budu tady i já.
1: A kdyby to pro vás bylo z ruky, tak můžete vyrazit s Terkou na burger.
3: Vyražte do Brna na Burger Street Festival s nejlepším výběrem burgerů, domácími hranolky, dezerty a zábavným programem v historickém centru. Atmosféru doplní zábavný program a soutěže pro všechny věkové kategorie. A vstup je zdarma.
1: Za chviličku si dáme další víkendový jukebox, tak připravte telefony, buď nahrávejte apky, anebo volejte 210 323 323. Maroon 5 a v tuhle chvíli i Passion Fruit. Hezké odpoledne.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlohárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá. Ups, je zase pátek, já nechci vstávat. Chci doma chrápat, ooh baby, baby.
2: To bylo dobrý, Míšo.
0: Raníky od 6 do 10.

0: A na telefonu už vítám Jarku. Jarko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak u tebe vypadá sobota? Co děláš? Prozrať.
1: Jsem v práci.
0: Hezky, pěkně. A počkej, a co vaříš dobrýho teda teďka?
1: Teď připravuju na sraz, budou mít dva druhy řízků.
0: Hezky, pěkně. Takže kuřecí, vepřovej, klasika.
1: Přesně, přesně.
0: Hezky. Tak kdyby něco zbylo, zastavím se, co ti zahraju, povídej.
1: Ale holky a tu novou party, co mají.
0: Jasně, a komu? Chceš to někomu věnovat, no, nebo jenom pro tebe?
1: Jo, pro mě a pro kolegu, co je tady na place, pro Míšu. No a pro všechny, co smrdí při takovém krásném počasí v práci.
0: OK, tak hrajem pro vás, tak ať jo. Vám to uteče, mějte se tam a zatím ahoj.
1: Taky díky moc,
0: čau,
1: ahoj.
0: Čau.

0: Offenbach dozděl na Kisu. Víkend plným proudu, počasí tak jako na půl, je to ještě, dá se říct, babí léto, i když po neděli už to nebude taková hitparáda, a proto bychom si ten víkend měli maximálně užít, a to hlavně i hudebně. Takže i dneska si rozhodnete, cože si zahrajem, vytáhl jsem tady dvě perly ze šuplíku, něco současného, ale v takovém ostřejším remixu, tak jen abyste věděli, pro co budete hlasovat. A proti tomu jednu devadesátku od Fun Factory. Nachystejte vaše apky, kam budete hlasovat. A dneska nabídka číslo jedna, Kato, Turn the Lights Off v remixu. A proti němu Fun Factory, Close to You, remix roku 2026. Tak dejte vědět, na co máte chuť. Hlasování přes naši mobilní apku. A vítěze zahraju už brzy.
1: Kiss. Radio.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A dopravu začínáme na D1 společně s Davem.
2: Ahoj Dave. Na 61. kilometru na D1 ve směru na Brno, tak tam shořel kamion, stojí to tady, tak si dejte pozor.
1: A nějakou dobu si tam ještě postojíte, D1 ještě jednou, 196. ve směru na Prahu, tam se bouralo taky, D10 nehoda na 32. kilometru ve směru na Prahu a ještě 3 nehody, Ústí nad Labem Klíčská, Mariánské Lázně Příkrá a Vrchlabí ulice pod parkem. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kisu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: A na start dalších 60 minut. Scatman, s váma Vítě Lesák, přeju krásnou sobotu a za chviličku další hudební perly.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS. Be happy.

Je to jen a jen na vás. Dneska hudební nabídka zcela zásadní. Kato, Turn the Light Off, trošku ostřejší verzi. A proti ní Fun Factory, Close to You, verze roku 2026. Zatím lehce vede Kato. Tak hlasování probíhá přes naší apku, dejte vědět, na co máte hudebně dneska chuť. Já můžu otajnit za chvíli, i další tipka můžete vyrazit, protože i naši kolegové jsou v éteru. Jeli do terénu a tam pro vás mají nejrůznější akce. Tak jukneme na to Vice, Two Unlimited a v tuhle chvíli i Becky Hill a Outside of Love.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jedeme dál, ukneme, kam byste dneska mohli vyrazit a jsme rádi, že i naši kolegové vyrazili do světa, konkrétně Michael Kavalčík dneska řádí na akci s názvem Den obce Ropice a od 9 večer pro vás udělá mejdan, tak kdybyste byli někde poblíž, zastavte se. A ještě tady je Terka a Terka nás taky vezme na akci.
2: Zajděte si užít den plný hudby, tradic, historických automobilů a příjemné atmosféry. Ať už zavítáte na slavnostní koncert, obdivovat veterány nebo si užít kulturní program u Hlučínského jezera, Hlučínský krmáš nabídne program pro všechny generace. Sweet.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, v 19 hodin startuje Horečka sobotní noci s DJem Basslickrem a hudební nabídka bude hodně, hodně pestrá a v tuhle chvíli odbočíme i do Velké Británie, kde v roce 1990 v Liverpoolu vznikly Apollo 440. Dá se říct, že to byla kombinace prakticky všeho. Elektronika, rock, dance, techno, house, no prostě na všechno, na co si vzpomenete. Fungují i v roce 2026 a proč Apollo 440? Tak za prvý Apollo, to je anglicky prostě Apollon, takže řecká mytologie. No ale co ta 440? Tak prosím vás, 440 určuje frekvenci tónu A. Jo, 440 Hz, tak jen aby jsme pro pořádek věděli, jak se věci mají. A teď už to odpaluju a jedem dál, protože tahle věc se jmenuje Stop the Rock a je z roku 1999.

0: Alesso, Never Going Home Tonight. Máme krátce před 4:45. Uzavírám hlasování, díky za vaše hlasy. Dneska jste hudebně mohli vybírat z 90. V novém tanečním hávu od Fun Factory Close to You a proti ní, dá se říct, jako současnost. Je jedno, jestli rok 2025 nebo 26, to Turn the Lights Off a vítěze už mám jasnýho a to na plný čáře. Díky za vaše hlasy, který jste posílali prostřednictvím naší mobilní apky a vítěze si zahrajeme na KISu právě teď.
1: Nebudu říkat, kdo to je.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A jdeme se podívat na dopravu, jak tam to vypadá. Připomínám D1, 62. kilometr ve směru na Ostravu, hořel tam kamion. V tuhle chvíli provoz obnoven pravým jízdním pruhem, kolony víc jak 10 kilometrů, zdržení zhruba 50 minut. Bouralo se taky v Ústí nad Labem, v ulici Londýnská a v Praze dvě nehody, od Stářova a Ostrovská. Z dopravy vše, jestli máte info ze svých cest, apka KISS vám je k dispozici.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: I'm Lou Bega.
4: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
5: Hi, this is ATB.
6: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer. Na rádiu KISS. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Hrajeme to nejlepší od 90. let.
7: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
8: To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
0: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
9: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
0: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
10: Prostě vás úplně žeru.
11: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia KISS

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: Hezkou sobotu z Kissu přeje Vítě Lesák, hudebně to bude hodně pestrý, za chvilku Robin Schulz, Better Times, ale ještě předtím Will Smith.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ten kluk německý umí. Robin Schulz, Better Times. To je muzika, která teď dozněla na Kissu. 17.06, to je aktuální čas. Pokud dneska máte nějaký narosky nebo slavíte nějaké důležité životní jubileum, možná by nebylo od věci nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku, tak nezapomeňte, že do 18. hodiny stíháme dva jukeboxy 210-323-233, telefon do studia, a nebo nahráváte taky zkazy přes naší kysáckou apku, dáme Vanessu Amorosi, El Profesor a nebo Kid Rock. Přeju hezkou sobotu.

0: Jedeme dál, dáme si další porci víkendového juboxu a víkend nemusíte trávit jenom v Čechách, můžete vyrazit klidně i někam daleko, že Skoty?
1: Tak čau bombardňáku, prosím tě, tak si to tady šijeme tady Maďarskem a teďka jedeme
2: do Kýru.
1: Do Kýru k fabrice Nestle, kde dělají prej nejlepší langoše a pak půjdeme
2: do Kýru na guláš.
1: Je tam nejlepší maďarský guláš, ten na zahraní jako pecku. Díky, čau!
0: Tak zdravíme, užijte si to a přihlásil se i pekař.
3: Zdravím tebe do studia, zdravím všechny kysáky, prosím tě, mohli jsi mě tam zahrát od Prodigy. Tak nějak vidím všem, co jsou venku a grillujou, nahánějí holky a tak dále. Já jsem tady u chleba a pod tím duši. Tak pro pozbuzení, díky, čau.
0: Teď servírujeme hudební chleba Prodigy na kysu.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo?
5: A ty,
4: a ty, a teď.
5: Pusu mi dej.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Ano, pojďte k nám na webkiss.cz, kde pro vás máme speciální akci a ta akce vypadá následovně. Budete rozhodovat o největším hitu skupiny Lunatic. Na výběr máte celkem ze 6 kousků, ať je hudba Tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma only you, anebo Příběh malého chlapce. No a důležitý je, abyste zahlasovali, dodali vaše data, jméno, příjmení, telefon, e-mail a hrajete o osobní setkání s kapelou, jinak kluci mají koncert už 2. října. Pražským O2 Univerzu, tak času už moc nezbývá, ani ne za měsíc. Tak rozhodněte a třeba se s klukama i přímo naživo tam potkáte. Teď Dario

0: Jukebox.
1: Ano, další víkendový Jukebox na Kissu už je nachystán, beru vaše apky a tady jsou kousky od vás, Eva.
2: Ahoj, ahoj, Víťánku, my tě moc zdravíme, zdravím vás všichni z Chebu, ze Skalky, z Picerky a chtěli jsme tě poprosit, jestli bys nám nezahral prostě nějakou pecku, asi to necháme na tobě. Každopádně to bude pro všechny kysáky a pro nás všechny a hlavně pro Jindříška. A já ti moc děkuju a krásný víkend přeju všem. Ahoj.
1: Zdravíme a já to úplně vybírat nebudu. Vybírat bude totiž Tom.
3: Ahojky, prosím tě, nech mi pro moji Klárku z Raškovic zahrát jednu hořko-sladkou symfonii. Máme úplně úžasný den, úplně úžasně si užíváme počasí. Moc děkuju, Tom.
1: Tyjo, výborná volba, to jsem neslyšel ani nepamatuju. Tak právě teď, na Kissu, v sobotu 5. září, Verve a Bittersweet Symphony.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: D1, 62. kilometr na Brno, tam by se to mělo pomalu rozjíždět, ale i tak očekávejte zdržení, bouralo se v Olomouci, Dolní Hejčínská a ještě tady vidím Mileskov-Petrovická. Jinak na silnicích by měl být relativně klid, kdyby tomu tak nebylo, dejte určitě vědět přes apku. KIS přeje šťastnou cestu.
0: S DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu KIS.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Čau tě kysáci.
5: Nazdar děcka.
6: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia KIS nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia KIS.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: Borisové, všechno nejlepší k svátku, je sobota 5. září, s váma na Kissu Vítělesách, za chvilku Jason Derulo, ale ještě předtím Labuš.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jason Derulo právě teď dozděl na Kissu, máme krátce po 18. hodině, no a do 19. než začne horečka sobotní noci s DJem Basslickerem, stihneme dva juboxy, tak jenom připomínám kontakty 210-320-323 a nebo naše kysácká apka. No a nezapomeňte, že po horečce sobotní noci přichází taky
1: Bass Machine. Kiss Radio Kiss.
0: Tam se hrajou trošku ostřejší kousky, no. Tak jestli máte rádi hardstyle a podobný pily, tak tam se vám bude líbit. Ten startuje v 11 hodin. Tady malá ochutnávka toho, na co se můžete dneska večer těšit. Ale bude toho pochopitelně mnohem víc, tak nezapomeňte ladit. Za chvilku dáme Roxette, Shakiru anebo Agnes.

0: A na kysu si dáme další porci muziky na vaše přání. Já teda musím říct, že telefon mám v tuhle chvíli obsazený a tam čeká člověk, který je strašně výřečný a já mu do toho vůbec, ale vůbec nebudu zasahovat. Romčo, je to tvoje.
1: Kysáci, ahoj Víťo. Prosíme teď jedno veliké narozeninové přání do Příbramy pro naši milovanou Věrušku Vitoňovou, která právě slaví krásných, jak ona říká, 2x25. To druhý číslo nemá ráda. No a protože teď v tuhle chvíli je tady obklopená svojí rodinou a přáteli, kteří se tady sešli právě proto, že jí mají opravdu hodně rádi, tak jí za všechny přeju hlavně to nejdůležitější. Pevný zdraví, štěstí, lásku, radost a ještě spoustu krásných let, které si společně užijeme. No kdybyste ji teďka mohli všichni vidět, jak tady překvapeně kouká, protože tohle opravdu nečekala. No a teď to přání nejmilejší od všech jejich dětí a vnoučat.
2: Ahoj, mami. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a krásných chvil s námi všemi. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš a za to, že jsi vždycky naše jistota. Máme tě moc rádi. Věrka, Anet, Honzík, Aneška a Amálka.
1: No a teď už zbývá to jediné. Věru, to je ta dnešní oslava, bude pořádně dlouhá, protože to bude dlouhá noc. Takže všechno nej posílá i Šárinka, Alenka a spol. Věru mi. Ahoj!

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Oasis v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: Ano, venkovní akce už jsou pro nás pase, je tady podzim a my se teď budeme hlavně soustředit na akci, která proběhne 21. listopadu v pražské O2 aréně, pokračování Radio Kiss Millennium Explosion, protože vám přivezeme hvězdy typu Buzz Hunter, Košín, Safri Duo, Puffendorf, ATC, Groove Coverage, Daisy Dees, Technotroniku, Ingrid, Dante Thomas, Brooklyn Bounce a bude i DJ Quicksilver. Moc se na vás těšíme, práce ještě máme hodně, ale věřte, že to bude stát za to. Podrobnosti u nás na webu kiss.cz, kde jsou zároveň i vstupenky.
0: Radio Kiss Millennium Explosion.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Tak zahraju poslední jukebox pro sobotu 5. září a o ten se postará třeba hlasovka od Jindry.
1: Ale Víťo, máme tady grilovačku, prosím tě, mohl bys nám zahrát něco na pozbuzení, cokoliv, teď si hrál, cokoliv. Bylo by to pro všechny chysáky, pro všechny tady na place. A myslíme na tebe, no. Ugrilujeme si za tebe jedno. Měj se, čau.
0: Jen si ugrilujte. Já dneska razím na akci, kde bude Xindl X a Slza, je to v Hostivicích a ještě tady mám Věrku.
2: Zdravím všechny v KISu. Prosím nějakou pecku do večerky ve dvorku v Havířově pro kolektiv i zákazníky. Všechny zdravím, přeju krásný den.
0: A já jsem vybral jednu devadesátkovou věc, kterou si mile rád připomenu. Živago a Celebrate. Vítělesák opět zítra ve 13 hodin. Mějte se. Ahoj.

0: tipy.
1: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu se fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem vyjáku. Fandové Báry Basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkým plátně. To vám z KISu přeje Katka Čepelíková.

0: Hey ho, pazmeni, těpéro, nazdárek, zdárek, je to tady Radio Kiss sobota a 19. hodina, jak se sluší a patří, no tak tady jsme doma vždycky. A rozjeli jsme horečku sobotní noci už takhle, vlastně prvozářovou 5. září 2029, 2026. Hej, na Radio Kiss a pravdou je, že jsme si tady... 2029, já se picnu. Tady jsme si Fergie a teď pozor, hit, který jsme v horečce sobotní noci ještě asi nehráli, já jsem si ho tady vyndal, chtěl jsem ho mít. Jordan Baker Explode, ano, Mr. Baker, Mr. Explode, ano, Sean Baker, to je přesně ten pán, který to dával dohromady. A teď od něj právě stará dobrá klasika. Já už jsem vám nedávno hrál edit od Aquagena, který to jako pěkně zmastil, míchnul to do výborných tajů, ale tohle je prostě trošičku jiný drivík na Radio Kiss. Takže Explode in the Lights, Jordan Baker na Radio Kiss, jdem to odpálit. Hej ho, pařmeni, tak snad se vám to bude líbit dneska.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Is it not beautiful to watch the sunrise?

0: jsme Two Brothers on the Fourth Floor a Never Alone na Radio Kiss. Další vyvoněná petalice v horice sobotní noci. Tak doufám, že nástup do školky a do školy byl úplně ideální. Já jsem rád za to, že ladíte Radio Kiss a že jste spokojený. Protože, mý milí milovaní kysáci, to je taková jakoby nářizovka, která vás dostane v tom největším slova smyslu. Teď ale Brooklyn Bounce, pozor, Brooklyn Bounce, jejich Club Bizarre, velký hit roku 2000-2001, kdy se to hrávalo hlavně v pořadu Club Rotation na hudební stanici Viva nebo na MTV Swipe Pop. Je pravda, že Brooklyn Bounce už tehdy byli známí, díky hitu Bass Beats and Melody, Kanda, Loud and Proud a tak dále, ale tohle otevřelo cestu dále a byli mnohem spokojenější. Za chvilku tady pro Bobana Bena Kristovou dáme Sweet Chili Love Song, tak trošku to ještě opálíme v éteru rádia Kiss, OK? Budete to mít, kysáci.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.
3: Welcome to BB Nation.

0: Ladíte Radio Kiss in the house, horečku sobotní noci, máme zase ten hezký datum 5. září 2026, já už tu devítku nechám bejt, nicméně, co je podstatní kysáci mý milovaný? Everybody, dáme si teď jednu z těch nejnovějších věcí, která má starý sound, ale kdybyste ji postavili vedle třeba Max Getaway nějaký grandiozní devadesátky, tak si myslím, že byste nepoznali rozdíl. Protože tenhle ten hit pochází z roku 2026, je týden starý, já jsem si ho zamiloval. Steve Modana, Show Me The Way. Steve Modana je borec, který pochází z Německa, má svoje klávesy, jede si ten retro sound, ale je to naprosto dokonalý, fenomenální, boží. A mě to prostě sundalo na první dobrou. Co si budem? Show Me The Way, Steve Modana. Vy jste si všimli, že já jsem takový jako modanovský, teď hodně hraju ty jeho soundy a jeho písničky. A jsem pyšnej na to, že dneska si můžeme dát skladbičku jako tip na hit v rámci horečky sobotní noci. Let's go, here we go, na rádiu Kiss in the house. A teď jdeme na to, Show Me The Way.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: jo, zase si jdeme dát něco severoevropského. Tentokrát přijde mistr Aaron Chupa, to je bombardiák, který má rád zvířata a docela dost se na tom vyřádil. Je pravda, že mezi vámi kysáky je spousta taky majitelů psů, kočiček, medvědů a tak dále. Milujete to. Tady mi napsal třeba Tonda, hele, Basy, jak si zahrát pro našeho Bena, když si hrál Sweet Chili Love Song od Bena, tak hezky říkám, a Ben v éteru a Ben, náš pes, na to taky reaguje. My máme taky psa Bena, černýho, barevnýho. Tak, máme rádi Bena. Tak, dobrý, jsem se do toho zamotal. Nicméně, tak ti to pošlu, kámo. A Alexi bude s orchestrem berlínským Das Boot, ja, Das Boot aus Deutschland, gerade auf Radio Kiss für unsere Zuhörer aus Deutschland und aus Österreich, ja. Všechny posluchači z Německa nebo Rakouska, tak nás poslouchají, že jich je hodně, taky do Polska chci pozdravit. A selaj si i na Slovensku nás poslouchat. A děkujem, děka za to, že nás posloucháte. A i počíváte na Slovensku. Hej, tak hrajem.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Zase si dáme něco, co vás, myslím, že dostane, protože se vás budeme ptát, kolik vám je let. Pravda, že tento týden nastoupila asi přes 100 000 prvňáčků, nebo mafie prvňáčků, nastoupila tento týden do škol a asi se vás hodně jako lidi ptali, kolik je vám let. No tak většinou jste odpověděli 6, někdo do 7, někdo třeba no 5, ne, spíš 6. Takže How Old Are You, oblíbená melodie pro všechny, kteří mají rádi tyhle ty rytmy. Já jsem pyšnej na to, že vám to takhle můžu zandat v éteru Radia Kiss. A potom, prosím vás, srdcovka, u který mám husinu úplně největší na světě, která existuje, Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Ano, na Radio Kiss. Everlasting in the house, to si právě teď dáme. A miluju Armin van Buuren. A to je prostě ikona. Když to dával na Tomorrowlandu, tak jsem z toho byl úplně div živej. A teď žiju, vysílám. Takže to pro vás za chvilku nachlopí DJ Bassliker na Kissu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci. Horečka

0: Víte, co to je Poušť lásky? To je skladba od italského mága Moleli, Maurizio Bracani. To je vlastně kamarád DJ Haši. A Molela, to je přesně ten pán, který nám dal velký hit Freed From Desire. Ano, přesná produkce mistra Gali. Nebo mistřině. Ano, takhle budu přesnej. Takže to nás teď čeká, abyste věděli, Itálie, kterou máte rádi. Bude to pro Teresku speciálně do Itošky. Už jsem dostal tady stížnost, že jsem zapomněl, no tak já to tady navracím tady a posíláme. No a taky to bude pro všechny, kteří mají rádi parapapapapa, protože pecka z jednoho filmu Sin Dino a Doka, Rabdas Armas. A taky Chemical Brothers, jedna z těch klasik Hey Boy, Hey Girl, pro všechny kluky, pro všechny holky s tvrdým nakysu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

každou sobotu večer na Radio Kiss.

0: Máme si tady celé jistě spoustu zajímavých hudebních novinek v Eteru Rádia Kiss a jednou z nich bude pecka střelena. Vyloženě dynamit, ne od Olympic, ale od Italo Brothers. Tato banda, která se přikřížila letos v O2 Areně, teda loni v O2 Areně, tak nám to dala spoustu. Dala nám Stamp on the Ground, dala nám Radio Hardcore a teď nám dá právě ten dynamit. Takže ten bude dynamit v Eteru Rádia Kiss a rozhodně nás čeká i Barracuda Where is the Love. A teď právě ta jedna z těch aktualit, která mimochodem v Německu byla sedmá nejhranější v rámci celého trhu. To je hezký. Takže Dynamite na Kissu právě teď. Let's go! Tip na horečky sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: zase jsme rozjetý jak v pase třeba. Každopádně, my se jdeme napást hudby, protože tady Calvin Harris a Hurts Under Control Might Be Anyone mě baví. Další z těch hitů, který neodmyslitelně patří k letošnímu Tomorrowlandu, protože kdykoliv jste stáli na hlavní stage a byl tam jeden ze členů Swedish House Mafia, už to byl Steve Angelo nebo Sebastian Ingrosso, tak to tam prostě zandali, tuhletu hitovku, a mně se líbí. Calvin Harris samozřejmě taky hrál tenhle ten hit a je vidět, že prostě v tom umí chodit. Já si taky zahraju jednu věc, snad vám to nevadí. Pro sebe, pro vás všechny, kteří to milujete. Four Clubbers a Someday. Someday. To je taková veselá, povznešlivá písnička Dreaming on of Navidu. To mě baví. Mám rád ten rytmus, navíc Four Clubbers, Junk Food Junkies a Future Breeze. Ta kolaborace tam je veliká. A když jsem se bavil s Kosmonovou, tak Four Clubbers stále vystupují a jsou výborní. Stejně tak jako Groove Coverage, DJ Novus a Mel. No bylo to skvělý si s nima zaspívat na jedný stage hit Last Unicorn. Tak třeba, víte co, já si dám Last Unicorn, protože to je moje srdcovka od Groove Coverage a bude na začátku příští hodinky, ať si taky uděláme radost, jo? Takže k tomu se dostaneme na kisu. Hej, houpař mi do nepaří s náma, paří proti nám.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Takže zase nám dejte chviličku času na to, aby jsme v Etheru Rádia Kiss prorazili další hudební skvadrou, kterou vám DJ Basic přinese do herečky sobotní noci. A tentokrát to budou právě Groove Coverage. Já už jsem na konci minulý hodinky vzpomínal na to, jaký to bylo na Lokti, na 90s Party Life. Na jedný stage vyrazil dech vám všem Kosmonova, který byl absolutně fenomenální. Groove Coverage a Erotic. A je, protože my máme hezký vztah s DJem Novusem alias Markusem a Melanie, zpěvačkou z Groove Coverage, jsme se krásně pokecali. Já jsem mi teda omylem z ledničky vzal Moeta a vypili jsme ho tam s týmem Rádia Kiss, takže z toho byl oheň na střeše. Ale my jsme si s Markusem dali Jägra a bylo nám zase hezky a vychutnali jsme si to. Takže takový krásný jako okamžiky tam byly, nicméně já jsem měl tu čest, kdy vlastně skončili Groove Coverage, poprosil jsem Markuse, jestli by mi nezahrál Last Unicorn, protože to je moje nejoblíbenější písnička od Groove Coverage. Zahrál, no a já jsem měl tu čest si dokonce tuhle písničku s nima na pódium zaspívat. Můžete se podívat na můj Instagram, DJ Basic, tam to všechno vidíte a byly to hezký chvíle. Takže pro všechny, kteří byli na Lochti a kteří třeba slyšeli ten můj hruzospěv Last Unicorn, Fetero Radio Kiss, jdeme na to in the house, OK!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. To je song, který vám teď hrát nebudu. Ale dáme si jednoho týpka, Pulse Drivera, ano, týpek, který prostě vítá všude, možně i po východní Evropě, kde to má rád, a dlouho jsme nehráli v Eteru Radia Kiss jeho věc Galaxy. Takže já vás do té galaxie přesunu, jelikož tahle ta písnička za mě po boku třeba Dindada a Campbell D je jedna z nejlepších právě od mistra Mága Pulse Drivera. A teď vás to pěkně našlehá při sobotě, připraví vás to i na Base Machine s číslem 338, kde pojedeme podobně.

0: černý rychtičky a bombičky. Pardon, takže to bude pro tady Páju a hrajeme pro Páju samozřejmě a taky mi napsal tady Dalimir. Dalimil, ty jsi napsal tu kroniku, ne kámo? Tak pro všechny kronikáře, který třeba teď sepisujou během horečky sobotní noci, kdo ví, co píšete? Na kyslo.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Barbra Streisand.

0: Check it out for the underground. Radio Kiss s DJem Basslickrem, Vaškem Votavou. Jedeme dále, Horečku sobotní noci. A teď další tip na hit. Vždycky krátce před tři čtvrtě většinu máme aktuální žhavou novinku, kterou jste třeba ještě neslyšeli. A podíváme se na mistra Kláse, který prakticky každý týden vydává novinku, jo? Ale je těch novinek tolik, že já už to ani nestíhám pouštět. Podobně na tom třeba Mark Korn, mistr, jo? Takže já si dám prostě Kláse. We Were Still Young, aktuální věc, kterou jste mohli slyšet třeba poprvé jako tip na hit v rámci Kiss parády a fakt se povedla. Naprosto neprodyšnej sound, takže jdeme na to. Za chvilku třeba i Ale Farben a Kido, Alright, I'll Be Alright, to je Alright, skvělý songka. Víte, Alright, všichni.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: No jo, tak jsme si dali ale Farbena, vy jste se vlastně ptali, už mi tady přišla zpráva od Domči. Basáku, Basy, prosím tě, co to bylo před chvilkou za ten skvost s těma barvičkama, já jsem stihla jenom na RDS Farben, všechny barvičky, ale Farben, ten německý DJ producent a zpěvačka Kido, která to dala. Tak, a teď si dáme Titanium, chcete-li správná výslovnost, je takováto, David Guetta, společně s Mortenem. Morten vlastně to tady taky nedávno zadal v České republice, bylo to veselý, mělo to grády a díky za to, že Morten nám zdokonaluje hity a dává tomu grandiozní remixy. A tenhle ten remix je úplně nejrozsáhlejší třeba na Ibice, kde se nejvíce hraje. Takže dáme si ho. Titanium, za chvilku Daddy Yankee, Gasolina, to bude tady pro Patrika, ale jen cut, how much is the fish? Kolik stojí ryba? Překopaný po italštění skutříci na Kisu. Hey ho, parzmeni.
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: Poslední hodinka do startu naší skvělý Base Machineovský jízdy při sobotě. Já chci poděkovat, mám obrovskou radost z toho, že tady můžeme spolu trávit čas a vychutnávat si tyto krásné chvíle. Děkuju vám velice za to. A teď si dáme It's My Life, Dr. Alban. To je člověk, který se původně vyučil ne kuchařem, ale zubařem. Doslušně mu to jelo skvostně. No a pak trošku čuchnul k hitům jako Afrika nebo Born to Jamaica a tomu nejhlavnější It's My Life. A vlastně pak se potkal se Sašou Lapesenem na jedné akci, od té doby jsou BFF a mistr Saš mu dělá grandiozní podklad. Takže jsem za to rád, že to takhle hezky jede. Ta spolupráce Seše a Dr. Albana právě teď v remixu na It's My Life.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: co si tam zase hudebně pěkného navolíme, kysáci? Ano, Horečka sobotní noci, náš speciál. A teď se jdeme podívat na Ailu. Ano, DJ Tandu, producent Mr. Aila, který dal dohromady Ailu, jedničku, dvojku, pak přišel Kosmonova, který to zremixoval, Kosmonova byl z toho úplně nadšený a říkal, že vlastně ten hit vznikl na koleni, ale vznikl grandiózně. Ale my si dáme jeden z posledních válů trancové scény, kdy potkal DJ Tandu zpěvačku Jelku Blondiatou, která prostě říkala, že pořád sní. No a byl z toho hit I Still Dream, The Sun Is Coming Out. Tady si tady dáme, tak coming out taky bude. A budou třeba i Jackson, Megatino, Romero a jejich Pedro, to je taky pecka, kterou prostě milujeme. A zcela jistě originál, chtěli jste Dimitri Vegas se Turn the Tide, jsem hral nedávno, tak si dáme Silver Turn the Tide na Kisu. Let's go!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezky s dovolením si zase vemu tady slovo Féteru Rádia Kiss, tak snad nevadí. Já jsem si dneska tady docela povídal pěkně hudebně na Kissu a chci tady zahrát pro Bohuše, taky Lukáše, Lucu, Fáňu a Tomíka. Jsem na ně skoro dneska zapomněl, to jsou takový každotýdenní posluchači, který jsou vždycky nadšený z toho, že jim tady Strejda Váša zahraje, tak Strejda opět v Eteru malinko tady jede. Ale pozor, my si jdeme dát jednu z těch nejnovějších věcí drum and bassového podání. Jsou tady Chase and Status, taky Jan Hus, já říkám schválně Jan Hus, Jay Hus a právě věc úplně fenomenálních rozměrů, jmenuje se The Strangled. Vy, co máte rádi dramíky, tak si na to počkejte, protože tenhle ten hit vás pěkně rozstřelí. To je jeden z těch zásadních typů na hit Horečky sobotní noci, žhavá pecka, která je tak žhavější, jak ty vaše uhlíky v krbu. No, ono bude trošku chladněji, takže to budeme rozpalovat. Féteru Rádia Kiss. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. Rádio

0: Moment on Radio Kiss, právě teď jdeme trošičku dokončit tu výrušku Horečky sobotní noci. Já jsem zjistil, že jste tam, už jste mi na to upozornili, nějaký ten vstup opakuje, já si to tady jako řeknu, pak máčku enter a jedeme zase dál zpátky znova, to samý. Je to chyba softwaru, já s tím prostě nic neudělám, takže já tady co domluvím, se mi natočí a jednou asi za čas se mi ten vstup zopakuje po druhý, no, takže doufám, že teď nemáčku enter a nebudu se opakovat zase. Každopádně jsem vám chtěl zahrát Veronu na mě nečekej, tak kdyby hrála dvakrát, tak si jdeme dál. A za chvilku už 338. Bass Machine na Kissu. Hej ho, parzmení!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio

hej, ho, pařmeni! Tak co, 338? 338, pařmeni, 338. Issue, ano, 338. vydání Bass Machine právě teď na Radio Kiss otvírá bránice. Jdeme na to. Jdeme to tady rozvířit, rozmlátit, rozbourat, vychutnat a věřte mi, že teď to bude pěkná soda hudební. Ano, taneční věci, které máte tak rádi, věřím, že hity, které společně oslavíme, everybody. A pařmeni, co je ještě základní, že dneska budeme hrát hodně na přání. Je pravda, že minulý týden jsme si to vyvařili na lokti, to bylo geniální. Já jsem se tam skamarádil s Kosmonovou a od teďka si snad jako každý den píšeme. Když jsem dával na Instagram DJ Basslicker fotku s Kosmonovou, tak spousta z vás psala, že to není můj táta, no ale zajímavý. Máme prý podobný úsměvy, podobný ksichty. Takže jako hezká chvíle v éteru Radia Kiss a já si to moc vážím. Takže Bass Machine 338. Teď otevře to, tak doufám, že i vy jste otevřený, že se máte krásně, skládáte básně, no jo, 5. září, Boris má dneska svátek, takže všem Borisům, jo, přeju happy svátek, na Kissu, let's go! Bass Machine. Bass Machine.

0: Jsme ve víru 338. Bass Machineu Radia Kiss. Je pravda, že dneska jsem tady hodně zahunděl nějaký ty oldschoolovky, které jsme třeba dlouho nehráli. Já jsem si vzpomněl na Essential DJ Team a jejich věci. A tohle jsou hity, které se prostě nehrajou. A třeba jako v Club Rotation a nebo v těch dalších. Dokonce ani na Sunshine Live Classics. Už to tolik nejde, třeba každou sobotu dopoledne mezi 9 a 13 hodinou. Pravidelně poslouchám kluky DJ Erika SSL a DJ Falka, tam to prostě jede krásně. Fantastický. OK, takže dáme We Are Hate to Rock. OK, jo, dáme Essential DJ Team.
1: Bass Machine. Kiss. Rádio.

Taky se asi kolik z vás chválně ví, že Noemi je manželka mistra Gina Montesana, a.k.a. Aquagena. Ok, tak se přihlašte, jsem na vás zvědavej. Každopádně miluju to a je to skvělý, takže teď si dáme Noemi, Bass Machine Radio Kiss a její jeden z největších hitů, You, ale Maxač na Kissu.

Radio Kiss, Base Machine, dneska teda naposledy už se loučím s vám a budu se za vás zase těšit příště, třeba ve středu v rámci Kiss Parády nebo Trends Party a tak dále, nebo zítra v neděli, vy co třeba rádi posloucháte reprízu Kiss Parády, já to taky mám rád, tu reprízu, my si vždycky s dětma pustíme na zahradě reprák a jedeme, tancujeme, jedeme bombičky, takže to je prostě takový hezký prostředí pro nás a já chci poděkovat vám všem, který třeba grabujete, dáváte dohromady Base Machine ještě jednou, protože pak ho hodím na, nebo vy ho hodíte na YouTube, vždycky tam bouchnete nějakou fotku. Moje děti, když si pouští YouTube mezi těma sekačkama a lollipops, tak tam vždycky hodí můj ksich a pustí si Base Machine a já jsem pyšný. A děkuju vám za to, že to takhle děláte vy, věrní fanoušci. Takže Instagram DJ Basicker, Baslicker, Baslicker, Radio Kiss, YouTube kanál Base Machine, tam se můžete podívat. A díky vám. Hey ho! Base Machine. Base Machine. Kiss.

0: kofíka kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz